zákon. Zvláštním o zvláštní situaci. Ztratil se cvičený kocour Mourek. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé barvy mourovaté. Poněvadž je o cvičené zvíře, jeho cena je nemalá.